0: trial.
1: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Trial.
1: Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen.

0: trial.
1: Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: Mám.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

tak dál, jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš.
0: Trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Kolik snů

0: trial.
1: Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým.
0: Hraje
1: magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Plásniví, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: si vyšel ven.
1: Trial.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: trial
0: začínat. Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad
1: trial
0: se někdo už klíp jen, že si křivě šla.
1: Trial.

0: Treasury.
1: Trial.
0: Který si všechno vzal. Vrátí ty touhy zborcený, ať pro
1: Trial.
0: Léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: That's right.
1: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet, ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje matriťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
1: Trial.
0: Prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel.
1: Trial.
0: Snad se trochu třás, trochu třás.

slyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už klíp, jen že si křivě šla, křivě

0: ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

divákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Mama, sundej kytku z kabátu.
0: Trial.
1: Za chvíli nebude k něčemu.
0: Trial.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěří.
0: Trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik snů.

Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou tě

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to je strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás dvou.

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: jsem měl prachy, to bych nebyl chudej.
1: Trial.
0: Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

0: No, když si vzpomenu.
1: Trial.
0: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě za ženu. Každý ráno.
1: Trial.
0: Budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé. Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu.

Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

jsou na výčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.

0: Zavřel si vrátka?
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Trial. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

si na to, jak měl jsem tě rád, a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Blázniví, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš
0: trial.
1: Jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama
0: trial.
1: Jako správnej chlap.

0: Wow.
1: Trial. Vysporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: Rafael.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Rafael.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel se vrátka. Bratříčku, nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Města jsou jen ozvěny našich jmen.
0: Trial.
1: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když jsi v noci vyšel ven,
0: trial.
1: Se trochu třásl.

0: trial.
1: Když si vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že si ten král chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.

0: ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.